0: Rádio Český Blaník.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu, co já vím.

0: Vašto Rekordman.
1: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
0: Pojďte si s námi o nich povídat.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech, to Rekordman.
1: Na Českém Blaníku.
0: Rádio Český Blaník.

noci panuje sníh, ani stopa po lidech. Ta samota královstvím je, královnou jsem vloček všech.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Hlaní.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

čas už nevrátím. A že to pálí, když člověk dotýká.

se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Audiobraní je tady. Užijte si s Audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na Audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
1: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hermann.cz.
0: Hermann. Jistota na celý život.
2: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrej. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Písničky, které dobře znáte.
7: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
6: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
7: Český Blaník. V digitální síti DAB.
6: I na webu radioblaník.cz.
7: Český Blaník.
8: Mám

0: Moje oči bloudí, zpíval Jiří Žilinger na rádiu Český Blaník. Je 6 a od mikrofonu vám krásné středeční ráno přeje Vlasta Suk. Za chvíli z čerstvé zprávy s Monikou Holubovou, no a pak budeme pohodově hrát. Vlada Matuška zaspívá v této hodině Slavíky z Madridu. Nabídnu Karla Gotta Snů plný krám. Ať už to se na Karla Kahovce chodím jen tak bosy. Proč se láskám z kvíky a ptáků naslouchám. Pokračujeme, hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: A přichází do mě žít nebo spát, tančí v bílých kamaších je můj pán.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: A jako první ráno vidím tvý kruhy podoč. Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi. Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska by mělo být krásně, podle meteorologů jasno, maximálně polojasno, jenom při přechodně zvětšené oblačnosti, odpoledne na východě vzácně přehánky. Teď po ránu mlhy, dnešní teploty od 16 do 20 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji kolem 15 a v 1000 metrech okolo 12. Na Šumavě bude až 15 stupňů Celsia. Poliko počasí, pojďme si říci, co je nového.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident Petr Pavel dnes vystoupí s projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat se v něm bude zřejmě rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřeby reformovat OSN. V programu má taky vystoupení na summitu Krymské platformy. Pavel je v New Yorku poslední den. 6letou dívku napadl v Plzni pitbull. Ten byl večer podle serveru novinky.cz přivázaný před jedním z obchodů k bříži, ale vysmekl se z vodítka. Dítě s poraněními nevelkého rozsahu převezli záchranáři do nemocnice. Případ nyní vyšetřuje policie. Brněnské pověsti se dočkaly komiksového zpracování. Nová kniha představuje zábavnou formou 30 známých i méně známých příběhů. Jaké například řekne mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný.
5: Čtenáři v ní najdou například příběhy o brněnském drakovi, křivé věžičce nebo brněnském kole. Nechybějí ani městské legendy, jako jsou Nezdaření, příjezd Buffalo Billa, jednou roký Frankík nebo Baťa a doktor Špína. Autoři v knize pracují s různými výtvarnými styly a přinášejí originální pohled na jednotlivé příběhy, které tak dostávají zcela novou podobu.
4: Publikace vznikala zhruba rok a podíleli se na ní hlavně brněnští ilustrátoři. České tenistky se na poháru Billie Jean Kingové probojovaly mezi nejlepší 4 týmy. Ve čtvrtfinále finálového turnaje porazily Britky 2-0. První bod ve třech setech vydřela po 3 hodinách hry Marie Bouzková. Linda Nosková pak vytasila svůj parádní servis a souboj uzavřela. Teď má český tým 2 dny volna. Tolik zprávy, hezké ráno.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: I ode mě od Vlasty Suka, pohodové středeční ráno, 3,5 minuty po 6. hodině. Startuje České ráno na Českém Blaníku. Marie Rotrová a Déšť, za chvíli Zdeněk Varták, Láska chodí po špičkách. Tak užívejte a prima den vám přeji.

0: Tolik tedy Zdeněk Barták a z písní Láska chodí po špičkách. Já vám přeji krásné ráno. Za minutu už bude 6:45. Probouzíme se do středy 23. září roku 2026, kdy svůj svátek slaví Berta. V tento den v roce 1907 se narodil český herec a dabér František Filipovský. Odešel v roce 1993. Své 83. narozeniny slaví španělský zpěvák Julio Iglesias a 77. americký zpěvák Bruce Springsteen. A pozor, co je podstatné, že dneska nám oficiálně odstartoval astronomický podzim.
1: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem
2: a těmi, které máte rádi.
1: Jsme Český Blaník.
0: Jak jsme zjišťovali, pro někoho nejkrásnější období roku? Pro mě taky. Ne úplně nejkrásnější, miluju léto, ale ten podzim mám taky rád. To zbarvené listí na stromech, nádhera.

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla. Oči jako devě studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Před pár dny jsem si říkal, jak to letí, kolik to asi už bude let bez Karla Gotta. A je to neuvěřitelné, příští čtvrtek už 7 roků, co nás Karel opustil. Jak jste slyšeli, jeho hity ale s námi žijí dál a budou. Tohle byl Snůplný krám. Vlasta se k vás všechny zdraví. Rádio Český Blaník je s vámi, za 5 minut už bude 6:30. A každé všední ráno v tomto čase pro vás máme zajímavé informace o pejscích. Vždy se zaměřujeme v tom konkrétním týdnu na konkrétní plemeno. No a v tomto týdnu je to bernský selešnický pes. Pojďme si říci, co možná ještě nevíte o pejskovi. Jako psovi patřícímu k velkým až obřím plemenům se jeho osobnost vyvíjí pomalu a déle. I vzhledem k jeho velikosti je velmi důležitá brzká socializace, aby dospěl ve vyrovnaného a klidného jedince. Velmi dobře odolává chladu a miluje sníh. Letní vedra naopak pro něj bývají utrpením a není vhodné ho vystavovat vysokým teplotám. Tyhle vlastnosti mu přináší jeho dlouhá a hustá srst. Je krásná, ale vyžaduje pravidelnou údržbu. V době zvýšeného línání je třeba vyčesávat denně. Časté koupání je ale nežádoucí a kromě toho tento pes vodní prostředí nijak nevyhledává. Barvu má jeho srst velmi pestrou, základní je černá s hnědým a červenými páleními a taky s bílými znaky. Takže tohle je bernský selešnický pejsek. No zase zítra se něco o něm dozvíte dalšího. Jinak, kdo z pejsku a kočiček má dnes svátek? Je to Elka, tak blahopřejeme. Za chvíli Tereza Vašková a Marek Lambora, náš příběh. Posloucháte Český Blaník.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října, tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
11: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
12: Rádio. Rádio Český Blaník.

0: Tak tohle byli Eláni s klasikou na Českém Blaníku. 6 minut po půl sedmé.
1: České ráno
2: na Českém Blaníku. Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak a teď už si řekneme něco o počasí. Tady je meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Eduard Novotný. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá teď venku?
3: Aktuálně na našem území polojasno až jasno, v Čechách však místy oblačno a ojediněle se také vytvořily mlhy. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 a 5 stupni Celsia, při uklidnění větru však teploty klesají i ke 2 stupňům a právě tam hrozí přízemní mrazíky. Nejtepleji již klasicky v centru Prahy, a to kolem 10 stupňů Celsia, nejchladněji naopak v šumavských kotlinách, konkrétně na Březníku spadla teplota pod minus 6 stupňů.
0: Ajajajajaj, jak dnes?
3: Dnes bude slunečno, převážně polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno a na východě se ještě ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno také musíme počítat s ojedinělými mlhami. Nejvyšší teploty dnes budou vyšší než včera, a to mezi 16 a 20 stupni Celsia. Chladněji bude stále na severu a severovýchodě našeho území, tam bude jen kolem 15 stupňů. Na horách bude nejtepleji na Šumavě, a to až 12 stupňů, jinak kolem 9, a vítr už bude většinou slabý, proměnlivý, i když přes den místy zesílí.
0: Tak já moc děkuju. A naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: No a pojďme dál, a za chvíli Lucie a Panic, nebo Karol Kahovec. Chodím jen tak po schodí.

jak se mi stačil poznat. A já jim řek, že spousty. Ptali se mě, co jsem s nima dělal.

0: devadesátkách jsme se dočkali i téhle písničky od Lucie. To byl Panic, za minutu bude 6:45 a s vámi Český Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A blaňské letní koncerty míří do finále už pozítří. To všechno zakončíme na jihu Čech v Prachaticích, kde se na vás těšíme ve 4 hodiny odpoledne na Velkém náměstí. A spolu s námi se taky těší třeba Petr Kolás, blanická kapela, Olga Lounová a skupina Čechomo. A nemůže se dočkat ani starosta Jan Bauer.
2: No já už se nemůžu dočkat, my jsme tady jedna kulturní akce za druhou a to bude takový vrchol toho podzimu.
0: Ano, a bude to velké, i tady se vstupné platit nebude, bohatý doprovodný program. Můžete si u našeho stánku zakoupit nějakou pěknou věc s naším sluníčkem, vyzvednout tu kouzelnou samolepku Blaníku a Centropolu. No zkrátka, se rodit rozhodně nebudete, tak přijďte a my se na vás těšíme společně s těmi interprety, o kterých jsem mluvil. Užijte si to.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Za okamžik si opět budeme pohodově hrát Ondřej Čejka a country beat Jiří Obravce Tam, kde teče Mississippi, a taky nám zaspívá třeba Dalibor Janda. Snad jsem si jí měl všímat víc. Krásné ráno s Českým Blaníkem.
6: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
7: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
6: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
8: Tvůj pocit po projektu?
9: Jipi!
10: Jé!
8: Jé!
9: Jipi, jipi!
8: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
15: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariera@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
16: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
17: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
18: Vy, Vykat, Avidon, Vidra.
17: Avidon?
18: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
19: Ty má maminka.
18: No prostě všechno na jednom místě.
20: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš. Užijte si pestrý říjen v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Přijďte se pobavit na kultovní komedii Lordi, Hrabalovy postřižiny nebo koncert legendárního Dalibora Jandy. Pro nejmenší máme připravené veselé představení Lucka ze školky. Zajistěte si své vstupenky včas na kdojoso.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
21: Radio Český Blaník.

0: takhle vážně vám budeme hrát i po 7 hodině. České písničky, které máte rádi.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozici je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
3: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
4: Na Českém Blaníku.
0: Dnešek si užijeme, si myslím, protože má být většinou jasno, maximálně polojasno, jenom si přechodně zvětšené oblačnosti a na východě území vzácně přehánky. Teď po ránu ještě leskne mlhy, no ale přes den teploty vystřelí na 16 až 20. Na severu a severovýchodě bude chladněji kolem 15 a v 1000 metrech okolo 9. Na Šumavě až 12.
5: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
0: A jak se jezdí, ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Se silným provozem počítejte na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, kde se popojíždí mezi 210. kilometrem Holubice až 207. kilometrem Rohlenka. Zdržení je tam okolo 10 minut.
0: Kdyby cokoliv, můžete využít náš WhatsApp Českého Blaníku, zanechat hlasovku z vašich cest a to číslo je 720 8363 07.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení zdražování dálničních známek. I v dalších letech by ta základní měla stát 2570 korun. V závěrečném kole je také novela, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. V úvodním kole by se mohli poslanci zabývat i změnami pravidel penzijního spoření anebo růstem důchodů starších penzistů. Do Česka míří typické babí léto. Bude slunečno, teplo a sucho a výhledy naznačují, že se může takové počasí protáhnout až do začátku října. Pokud letošní epizoda babího léta vydrží podle novinek CZ i v říjnu, může se zařadit mezi nejdelší od roku 1961. Na vlakovém nádraží v obci Střeni na Olomoucku došlo k brutálnímu útoku. 26-letý muž zautočil na 58-letého cestujícího, který právě vystoupil z vlaku. Opakovaně ho v sobotu v noci tloukl pěstmi a kamenem do hlavy. Kriminalisté násilníka zadrželi. Nyní mu hrozí až 18 let vězení. Škeble na Slapech dál potřebují chránit. Kvůli poklesu hladiny jich zůstává velké množství na odkrytých březích přehrady. Do jejich přenášení zpátky do vody se proto zapojují dobrovolníci. Víc říká mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
8: Je potřeba každou oblast projít a škeble vrátit do vody ideálně jednou za dva dny. Proto prosíme všechny, zejména místní obyvatele nebo spolky, aby pokud mohou i v týdnu zajít na obnažené břehy, tak učinili a škeblím pomohli.
7: Víc informací je na webové stránce ČSOP.cz. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Vlastíku, je to opět tvoje.
0: Monika, děkuji za zprávy, přeju dobré ráno.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Jak to bylo s písničkou Brousíme nože od skupiny Kabát? No, tak to už nám za chvíli prozradí Pepa Vojtek, lídr kapely. To bude dnešní písnička dne, tak se dozvíte spoustu zajímavostí. Do té doby Víťa Vávra, Citronová holka nebo Lenka Filipová a dobrý Bůh to ví. Vlasta, co k vám přeje, krásný start do nového dne, do středy 23. září. Teď máme 4 minuty po 7. hodině.

0: Olympik, taky jsem se narodil bos ve 7:15 na rádiu Český Blaník.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: Ano, dneska pro vás máme kabáty a píseň Brousíme nože a podrobnosti o ní nám prozradí sám Pepa Vojtek.
2: No tak Brousíme nože, to byla taková nepsaná hymna, my jsme to věnovali hokejistům před mistrovstvím světa, tím jsme i otvírali jakoby nepsaně to mistrovství světa vlastně v Praze, takže ta se taky chytla. No. A ona je taková úderná, svižná, takže není dlouhá, což je základ dobrýho hitu, aby si tam 5 minut neřval to samý furt dokola. Takže to je docela povedená pecka.
0: Jednalo se o mistrovství světa v hokeji v roce 2015 a právě kvůli tomuhle šampionátu i kluci vlastně udělali. Text napsal klasicky Milan Špalek a zase je tam spousta fórů. Hokejistům se líbilo hlavně to, že trenér je náš táta, masér je naše máma, ostatně budete moci poslechnout. Jinak Milan je vůbec zajímavá a zásadní figura české hudební scény. Kabáti platí za tvrdou rockovou kapelu, která začínala na tancovačkách v okolí Teplic a dobila nejenom Slavíky, ale celou zemi a všechny naše největší stadiony. V každém albu si Milan jednu písničku taky zaspívá. Jeho hlas zní třeba v písničkách Houby magický, Blues špinavých úseklých nebo Testosteron. A pak má Milan ještě jednu vášeň, hodně rybaří a dokonce provozuje i rybářský kemp ve Španělsku na řece Ebro. Milan je specialista na candáty. Tak teď už ale k písničce, o které jsme si řekli, tady jsou kabáti. A píseň, která se stala neoficiální hymnou našeho nároďáku během domácího mistrovství světa v hokeji v roce 2015. Brousíme nože.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Vondráčková, Jiří Korn a krásná písnička s textem Zdeňka Borovce z druhé poloviny 70. let Já půjdu tam a ty tam. Jste s Českým Blaníkem a za chvíli bude 7:30. V tuto chvíli pro vás mám jednu nákupní historku, které si možná řeknete, že tenhle zákazník, o kterém budu mluvit, trochu popletl způsob placení. Před pár dny 35-letý muž v jednom z domažlických obchodů naplnil nákupní košík opravdu poctivě. Bylo v něm zboží za téměř 36 tisíc korun. Kosmetika, alkohol, sladkosti, maso, salámy, kuřata, kachny a nechyběl ani toaletní papír. Pak ale přišla ta zvláštní část nákupu. Muž se rozhodl, že u pokladny se zastavovat nebude, že odjede bez placení a s plným košíkem se pokusil, respektive s plným vozíkem se pokusil z obchodu jednoduše odjet. Jenže zaměstnanci a následně i policisté měli pro jeho nákupní plán jiné pochopení. A perlička, když policisté všechno zboží následně kontrolovali, nevešlo se ani na pokladní pás. Zadržený muž nakonec zaplatil 4300 korun za část zboží, kterou už nešlo vrátit. Zbytek nákupu mu ale nevyšel. Teď mu za krádež hrozí až 2 roky vězení. Takže příště raději menší nákup a hlavně s účtenkou. To je taková rada, řekl bych, pro všechny ostatní. Za chvíli Marek Ztracený a Zastav mě a taky Petr Nať. Chraň svoje bláznovstva. Dobré ráno.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Tja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, 2x a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
10: A tomu říkáte hodně?
12: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
13: Pro doma.
3: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmrahmen za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
14: Radio Český Blaník.

0: Petr Nač, chráň svoje bláznostva na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A s námi ve vysílání meteorolog Eduard Novotný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to dneska bude vypadat s počasím?
2: Dnes bude slunečno, převážně polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno a na východě se ještě ojediněle vyskytnou přehánky. Ano, také musíme počítat s ojedinělými mlhami. Nejvyšší teploty dnes budou vyšší než včera, a to mezi 16 a 20 stupni Celsia. Chladněji bude stále na severu a severovýchodě našeho území, tam bude jen kolem 15 stupňů. Na horách bude nejtepleji na Šumavě, a to až 12 stupňů, jinak kolem 9, a vítr už bude většinou slabý, proměnlivý, i když přes den místy zesílí.
0: Tak se těšíme na krásný den, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A teď už pro vás Marta Kubišová, za chvíli i Viktor Sodomá.

0: Tak tuhle písničku jsem si zamiloval už jako malý kluk. Často hrávala u babička a dědy, tehdy ještě z gramofonové desky. Tohle byl Viktor Sudoma a Země lásky. Doufám, že vás taky potěšila. A nebo byste chtěli slyšet jinou? No, nebo potěšit někoho z vašich známých, kolegů, nechat zahrát k svátku, k narozeninám. Je to na vás, každopádně teď máte tu šanci. Napište si o písničku, popřípadě dejte hlasovou zprávu na náš WhatsApp na telefonu 720 83 6307. A krátce po 8. přáníčko splníme. Za chvíli Hana Zagorová a Počítadlo lásky a taky Lešek Semelka, si prostě nejlepší. Český Blaník je s vámi a je 7:45.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
6: Levels.
7: Rychlost a pořádná dávka adrenalinu. Kotlina Sedlčany bude 26. a 27. září patřit mistrovství České republiky v autokrosu. Přijďte fandit české autokrosové špičce a zažijte napínavé závody, burácející motory a atmosféru.

0: Stavební práce, demolice.
1: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
2: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
1: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
2: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
1: 18. září až 4. října. Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
2: www.cirkushumberto.com.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Rádio Český Blaník.

0: 8, posloucháte Rádio Český Blaník a děláte dobře, protože už za chvíli budeme pokračovat a hrát si pohodově, tak jak to máte nejradši. Dáme si třeba Brutus dřív, než zaplatíš.
1: Ještě dřív, než zaplatíš, koupit pivo.
0: Budou i Týna Martin Hoffman Jedno ráno.
2: Jedno ráno.
0: Nebo Helena Vondráčková Červená řeka. Za chvíli pokračujeme, dál vám budeme hrát české písničky, které máte rádi.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska bude krásně, podle meteorologů má svítit sluníčko, jenom při přechodně zvětšené oblačnosti se objeví vzácně přehánky, zejména na východě našeho území. A co se teplot týče, dnes do 20 stupňů, konkrétně 16 až 20, na severu a severovýchodě okolo 15, v tisíci metrech kolem devítky.
11: Za volantem
10: s Českým Blaníkem.
0: Jak se jezdí, ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Půlhodinová kolona je na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalším zdržením okolo 20 minut až k exitu Ořech.
0: Tak děkujeme, kdyby cokoliv můžete využívat náš WhatsApp Českého Blaníku s telefonním číslem 720 83 6307.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sněmovna nedokončila druhé kolo debaty o trestnosti neplacení výživného. Poslanci zatím představili některé pozměňovací návrhy týkající se třeba nepromlčenlivosti vraždy a některých dalších trestných činů, úpravy kuplířství na internetu a takzvaného dětského certifikátu. Vznik rychlobruslařské dráhy, včetně její lokality, je v plné gesci premiéra Andreje Babiše. Ten podle vyjádření ministra pro sport Borise Šťastného s tímto skvělým projektem před lety přišel. Babiš včera řekl, že jsou ve hře dvě místa, první ve Žďáru nad Sázavou a druhé v Českých Budějovicích. Mladí lidé získají nové příspěvky na zdraví. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra od října rozšíří nabídku pro pojištěnce od 15 do 26 let. Na co všechno budou mít nárok, výmluvčí organizace Lucie Krauzová.
14: Nově mohou získat až 2000 korun ročně na antikoncepci, až 1500 korun na zdravotní prohlídku před autoškolou nebo až 500 korun na sportovní výživu. Vybrali jsme oblasti, které odpovídají tomu, co mladí lidé v tomto období života skutečně řeší.
13: Pojišťovna příspěvky spojila s prevencí a chce mladé motivovat k pravidelným prohlídkám. Basketbalistky Žabina Králova-Pole vstupují do bojů o Evropskou ligu. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Zatímco Žabiny budou mít v prvním duelu výhodu domácího prostředí a nastoupí v 6 večer ve Stares aréně proti Cevené zvězdě Bělehrad. KPE na úvod bojů o premiérovou účast Eurolize se představí od 7 večer ve Francii. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět je tu Vlasta Suk.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: A jednu splníme. Za chvíli písnička na přání, teď Petra Janu, už nejsem volná. Ano, zdraví vás Vlasta Suk, přeju dobré ráno, je 5 minut po 8 hodině.
15: Když okne...

0: Tolik tady Brutus, a dřív než zaplatíš ve 8:45 na rádiu Český Blaník.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A to několikrát denně můžete vybírat, ano, těšit vaše známé. Stačí, když si včas po výzvě moderátora napíšete a nebo necháte hlasovku na našem WhatsAppu na telefonu 720 836 3 07. Pro tuto chvíli už je obsazeno, protože tu máme požadavek, abychom zahráli písničku pro moji manželku Aničku, která dnes slaví 35. narozeniny. Máme tě moc rádi, jsi naše zlatíčko, manžel Roman a děti Tereska s Topíkem. A prosí, abychom vybrali nějakou pěknou písničku od Hany a Petra Ulrichových. No tak jo, tak já vybírám krásnou Nechoď do kláštera a přeju všechno nejlepší.
1: Písnička na přání. Na

Nechoď do kláštera, krásná vílo. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo.

léta, do mlhy tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději a levných cigaret.

jenom záměr, že já v Kramerové versus Kramer tonic ginu nám lásku vyléčil. Pak celý noci propletený do sebe spolu vítali jsme raní nebe s pocitem.

0: Posloucháte rádio Český Blaník a tohle byla krásná písnička z filmu Známý neznámý. Píseň naspívala Týna společně s českým hercem Martinem Hoffmanem, kterého jsme mohli ve filmu spatřit. A co je zajímavé, že existuje ještě jedna verze, kde společně s Týnou zpívá slovenský herec Tomáš Maštalír. I jeho jsme mohli ve filmu vidět. A takhle zní. Mimochodem, ten film letos slaví 5. narozeniny, tak pokud jste neviděli, doporučuju. Za chvíli na Českém Blaníku Činasky potkal jsem tě po letech, taky Eláni a Kočka. A za 3 minuty už bude 9:30. Já vám přeji krásné ráno s Českým Blaníkem.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Yippie!
9: Yeah!
7: Yeah!
8: Yippie, yippie!
9: Yeah!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Kráva, kráva, kapr, kapr.
11: Kapr, kapr, husa, husa.
12: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
13: Kruta, kruta, tchos!
12: Nech toho a pojď.
13: Tchos.
14: Umělá inteligence ruší pracovní místa.
15: Tuhle práci

0: vzdělání a ideálně i praxi v oboru? Přidej se k nám. Kontaktuj nás na dpp.jobs.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto od ESA.
8: Český blaník.
9: Český blaník.
10: Český blaník.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Slovenští jeláni, písnička Kočka, 8 minut po půl deváté. Dobré ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Meteorolog Eduard Novotný je s námi ve vysílání. Krásné ráno i vám.
2: Dobré ráno.
0: Jak to dneska bude vypadat na obloze?
2: Dnes bude slunečno, převážně polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno a na východě se ještě ojediněle vyskytnou přehánky. Ano, také musíme počítat s ojedinělými mlhami. Nejvyšší teploty dnes budou vyšší než včera, a to mezi 16 a 20 stupni Celsia. Chladněji bude stále na severu a severovýchodě našeho území, tam bude jen kolem 15 stupňů. Na horách bude nejtepleji na Šumavě, a to až 12 stupňů, jinak kolem 9, a vítr už bude většinou slabý, proměnlivý, i když přes den místy zesílí.
0: To už nás čeká krásný den. Já děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a pojďme dál, za chvíli Iveta Bartošová PS a teď Michal Tuční a Fešáci. Já tajně cvičím.
3: Krásná procházka na čerstvém vzduchu.
1: I proto máme rádi podzim.
3: Rádio

0: Tolik tedy Iveta Bartošová, PS. Krásná písnička nás potěšila teď ve 8:45 na rádiu Český Blaník. A v tuto chvíli se podíváme na dálnici, ale na takovou dálnici, jakou ji neznáte, bez aut. A ano, v sobotu se totiž na D35 u Hradce Králové koná den otevřené dálnice. A s pozvánkou je tady mluvčí ŘSD a náš dopravní expert Honza Lídl.
1: Totiž tady na té trase, že jako to je čtyřpruh a je plánovaný na 110, tam ty značky 110 už byly, ale byly zakrytý, teď jsme je sundavali, aby nemátly, protože tam musí doběhnout ještě nějaký úpravy, neb tam proběhnul bezpečnostní audit, kdy policie na nás je strašlivě přísná, to znamená, myslím si, že se tam ještě dodělávají nějaký svodidla, to jsme dělali minulej a tenhle týden, to by už mělo být hotový a pak se tam ještě musí někde doupravit část nějakého povrchu, ale nebude to nic velikánského, ta 110 tam bude jenom vydržáť.
0: Tak Honzo, díky moc, tak a samozřejmě my se tam určitě objevíme na té D35. Tolik tedy dnešní České ráno na Českém Blaníku. Vlasta Sukce s vámi pomaličku, ale jistě loučí. Ode mě ještě Helena Vondráčková a Červená Řepka, nebo Ivan Hlas a Ranka umí hula hop. No a pak už udělá hop do studia kolegyně Veronika Rážová, se kterou si užijete dopoledne tady na Českém Blaníku. Tak se mějte hezky.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Pozor, pozor. A auto už pětkrát v Praze.
9: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
8: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
9: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Jsme Český Blaník.
13: A najdete nás i na síti všech sítí.
12: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
13: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
12: Rádio Český Blaník.

0: Ivan Hlas a jeho Aranka, která umí hula hop. My zase umíme posílat vám jednu českou písničku za druhou. A tak se těšte i v příští hodině, kdy si dáme Michala Hruzu. Přišlo zde nadání, probudila můj život trochu vratký. A nebo Karla Černocha a jeho Popelky. Popel krásy, hrášek, touhy, není je. A taky si dáme Čechomory, Tady jsme doma. Stavení s líbou za plotem. Taky vám prozradím během dopoledne, kde se na ně můžete těšit naživo. Už v pátek, tak si to nenechte ujít.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak koukala jsem, už v pátek, tak si to nenechte ujít.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak koukala jsem, že meteorologové nám slibují babičky.

0: Alfa křížovky. Kvalita za hubičku. Mua.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Zprávy na Českém dlaní.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Proberou i novelu, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. Zabývat se mají i například změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. Brněnské pověsti se dočkaly komiksového zpracování. Nová kniha zábavnou formou představuje 30 známých i méně známých případů. Jaké například řekne mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný.
10: Čtenáři v ní najdou například příběhy o brněnském drakovi, křivé věžičce nebo brněnském kole. Nechybějí ani městské legendy, jako jsou nezdařený příjezd Buffalo Billa, jednou roký Frantík nebo Baťa a doktor Špína. Autoři v knize pracují s různými výtvarnými styly a přinášejí originální pohled na jednotlivé příběhy, které tak dostávají zcela novou podobu.
9: Publikace vznikala zhruba rok a podíleli se na ní především brněnčí ilustrátoři. Česká armáda zahájila u Vyškova na Moravě a v Lipníku nad Bečvou mezinárodní experimentální cvičení Drone Shield 2026. Zaměřuje se na bezpilotní prostředky a obranu proti nim. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která navázala na výhru Marie Bouskové z prvního zápasu. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blan.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Michal Hrůza, opět a Radeček, a nebo Václav Neckář, je ráno, ano, na Českém Blaníku. Tak dobré dopoledne.

0: Čech, to rekordman.
1: Dobré dopoledne, 9 hodin a 14 minut, taková správná chvilka pro to, abych si přizvala na pomoc Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. To je pro vás otevřené každý den 9 až 17, takže pokud jste ještě do Pelhřimova nezavítali, měli byste to udělat. No a pokud přeci jenom vám na to čas nezbývá, poslouchejte Český Blaník, protože každý den se nám Pepíno pochlubí s jedním kouskem a tentokrát to bude rekord sběratelský.
2: Muzeum rekordu gratuluje panu Miloši Brunajovi. On je totiž majitelem sbírky modelů aut v měřítku 1:8 a 1:43 a ta sbírka už má 2000 modelů. Jsou tam i kousky, které během 25 let nazbíral a jsou velmi cenné, například model Tatra Prezident anebo model monopostu Ferrari F312T a to jsou už pěkný kousky. Gratulujeme ke krásné sbírce.
1: Tak to je nádhera. Já jakožto maminka dvou kluků to dokážu ocenit. Tak díky, Pepíno, za chviličku další české písničky. Tady u nás na Českém Blaníku.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
1: Dáme si Věru Špinarovou, bude tu i Petr Rezek, ale ještě předtím Popelky Karla Černocha. Tak hezký den. Kolik je

0: Báječný hlas, úžasná zpěvačka, tak to byla Věra Špinarová a Kouzlo bírejch čar na Českém Blaníku. 9 hodin 24 minut, to je aktuální čas, no a já bych vám doporučila, pokud jste to ještě neudělali, mrkněte se na naše sociální sítě Český Blaník, tak takhle nás najdete jak na Instagramu, tak na Facebooku a my tam pro vás každý den přidáváme další a další zajímavosti, i o těch, které si tady hrajeme, takže pokud chcete vědět pozadí různých písniček, pokud chcete znát perličky ze života zpěváků a zpěvaček, které si tu hrajeme, pokud se chcete pobavit, anebo taky poučit, proto sledujte Český Blaník na Instagramu i na Facebooku.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Slyšte, slyšte, poddaní. Tady je váš král Karel IV. Přijměte pozvání na karlštejnské vinobraní. Na hradě Karlštejně i v Podhradí vás čeká historický královský průvod, kejklíři, hudebníci, ohnivá show, i skvělý burčák a dobré víno. Karlštejnské vinobraní už tuto sobotu a neděli na Karlštejně. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
9: když se to má podařit.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Rádio Český Blaník.
12: To jsou i činasky.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Radio Český Blaník.

0: Lesní manekýn nás navštívil na Českém Blaníku. Tak tohle byly Katapulti. 9 hodin 42 minut k tomu. Dnes máme 23. září, tak pokud jste se dívali do kalendáře, pak víte, že svátek slaví všechny Berty. Tak všechno nejlepší, milé Berty. No a komu bychom taky mohli na dálku popřát, tak to je americký zpěvák Bruce Springsteen. Dnes je mu 77 let. Zároveň bych ráda připomněla, že dnešek, tedy 23. září, každoročně připomíná založení Světové federace neslyšících a tak si dnes připomínáme Mezinárodní den neslyšících. Zároveň je také Mezinárodní den znakových jazyků a vlastně oba tyto dny nebo oba tyto svátky mají za úkol připomenout, jak důležitá jsou i práva neslyšících. Měli bychom bojovat proti jejich diskriminaci a zlepšit jejich přístup ke vzdělání a informacím. No a právě proto i v rámci České republiky probíhá spousta akcí. Pokud se chcete zúčastnit nebo pokud chcete alespoň dát svou účast najevo, stačí, když si třeba do klopy nebo na patůžek připnete modrý květ, a nebo taky modrou vlajku, která právě práva neslyšících připomíná. Tak před námi jsou další české písničky, pojďme na ně. Za chviličku Věra Martinová, Karel Gott a nebo Karel Zich s Jitkou Zelenkovou.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
8: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
9: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
10: Pila Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny, topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
11: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
14: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
15: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
14: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
15: Více na www.hormann.cz.
14: Hermann. Jistota na celý život.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
18: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz
19: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
20: Český Blaník. Český Blaník.

0: Zastavíme se i u stánků spolu s Brontosaury. U stánků na levnou krásu. A těšte se i na Miraje. Chci tančit. Já chci tančit zimou i létem. No a pokud vy chcete víc českých písniček, které máte rádi, je to jednoduché. Zůstaňte naladěni na vlnách Českého Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Babí léto nám slibují meteorologové, což je skvělá zpráva, vydržet by mělo až do října, takže se dočkáme krásných slunečných dnů, možná právě takových, jako je ten dnešní. Dnes naměříme až 20 stupňů Celsia, většinou bude polojasno až jasno. Přeháňky by se ojediněle mohly vyskytnout jen na východě území. Tak užívejte krásný den s Českým Blaníkem.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
4: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na fiat.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké dopoledne přeje David Račák. Na platy v regionálním školství půjde příští rok o téměř 12 miliard korun víc než letos, řekl to předseda školských odborů Dobšík. Platy učitelů a pedagogických pracovníků by se měly zvýšit o 6%. Nárůst reálných platů pedagogů bude podle Dobšíka vzhledem k inflaci asi o 3,5%. O přímé vlaky Českých drah mezi Prahou a Opavou je zájem. Dopravce tak zachová rozšířenou nabídku spojů SC Opavan až do prosince, jak potvrzuje mluvčí drah Vanda Rajnochová.
6: Dodatečně zavedené spoje SC Opavan budou v provozu až do konce platnosti současného jízdního řádu, tedy do 12. prosince 2026. Cestující tak budou mít mezi Prahou a Opavou i nadále k dispozici celkem 4 přímé spoje týdně.
5: O tom, kolik spojů budou České dráhy na trase provozovat od nového jízdního řádu, se teprve rozhodne. Přímé vlaky mezi Prahou a Opavou nabízí také RegioJet. Sněmovna asi schválí novelu, která má omezit použití některých látek v klimatizacích, tepelných čerpadlech, elektrických spínacích zařízeních, izolačních pěnách nebo aerosolech. Změny přinese novela o látkách poškozujících ozónovou vrstvu, kterou poslanci poslali do třetího čtení. No a česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po vítězství 3-2 nad Polkou Emilií Kosterskou postoupila reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kg. A má jistý minimálně bronz. O finále se v Sofii utká dnes s ruskou Anastázií Demurčianovou. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník, za chviličku se budeme věnovat číslům. Počkejte si na to, je to zajímavá informace. Do té doby ale hlavně české písničky, které máte rádi. Buty, Jana Kratochvílová, anebo taky Marek Ztracený. Naše cesty na Českém Blaníku.

0: Krásná písnička od kapely Buty, tak to byla Nad stádem koní na Českém Blaníku. 10 hodin a 15 minut zcela přesně. No a my se teď podíváme na web radioblaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A náš kolega Daniel Rumpík si v něm opět povídá s Honzou Buriancem z agentury STEM Mark. Tentokrát o blížících se komunálních volbách. A dokonce došlo i na celkový počet lidí, kteří letos kandidují.
1: Díval jsem se na nějaký aktuální statistiky. Myslím si, že se chystá nějakých 190 tisíc kandidátů kandidovat v těch komunálních volbách, což je malinko méně, zhruba o 5 tisíc, než bylo v roce 2022, ale ten trend prostě takový je, ne všem se chce do té politiky, ani do té obecní.
0: Tak pokud byste chtěli celé povídání slyšet, můžete si ho poslechnout taky na radioblanik.cz a nebo na našem YouTubeovém kanále. Teď už další české písničky. Iveta Bartošová. Jak moc

0: Tak to byly Brontosauři a taková naprostá klasika, řekla bych, Stánky na Českém Blaníku. 10 hodin 24 minut k tomu já doporučuji, ať zůstanete na ladině, protože už za chviličku vám prozradím, jak si nechat zahrát písničku na přání. Tady takový jednoduchý návod. A do té doby pošlu něco od nás, třeba kabáty anebo Hanku Zagorovou. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju pohodové dopoledne.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu. Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
11: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariera@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous-vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
15: Český Blaník. Český Blaník.
16: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Víte, co je taky obyčejný štěstí? Mít možnost nechat si zahrát písničku na přání. Alespoň takhle to u nás na Českém Blaníku chodí. A vy máte právě teď šanci vzít do ruky telefon a na číslo 720 83 63 07 mi můžete poslat tu, kterou jste dlouho neslyšeli, tu, kterou byste rádi slyšeli, tu, kterou slýcháte pravidelně, ale chcete ji slyšet znovu. Zkrátka písničku, kterou si přejete. No a já vám můžu slíbit, že za nějakou půl hodinu ji tady uslyšíte. Samozřejmě přání můžu splnit jen jednomu z vás, takže pouštěte si raději neotálejte a na číslo 720 83 6307 pošlete buď SMSku, a nebo pokud máte WhatsAppovou aplikaci, můžete poslat i hlasovku. Takže ještě jednou připomínám, číslo sem k nám je 720 83 6307.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: Já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
14: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
13: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
14: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
13: 18. září až 4. října, Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
14: www.cirkushumberto.com.
15: Co Čech, to rekordman.
16: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
15: Pojďte si s námi o nich povídat.
16: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
15: Co Čech, to rekordman.
16: Na Českém Blaníku.
15: Radio Český Blaník.

0: Tak to je Čmelák divokýho byla na Českém Blaníku. 11. hodina už odbije za pár vteřin, což znamená, že my půjdeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. A budu vám nabízet další pěkné kousky a jeden to bude přímo dle vašeho gusta, tedy písnička na přání. No a za nás třeba Olympik.
1: Ty sazy dávno byla tráva.
0: Taky Petr Spálený a jeho Peggy.
2: Ať to každý ví, já nejsem žárlivý, že líbíš se všem, mám malá.
0: A těšit se můžete i na Dobrý kafe Lucky Bílé.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Tak jak slyšíte, bude to tady pestré, tak zůstávejte s Českým Blaníkem.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pojďme se podívat, jak bude dnes, ale také zítra. Dnes naměříme v maximech kolem 20 stupňů Celsia, což je příjemné, má být polojasno až jasno. V noci se nám ale ochladí, tak to nepodceňte, pokud někam budete vyrážet. Naměříme pouze 9 stupňů až 4 stupně nad nulou. Očekávejte, že během zítřka se nám sice zatáhne, ale teploty budou docela příznivé, 13 až 17 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku se během zítřka vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne se nám ale zase vyčasí. Tak nás čekají pěkné dny a údajně i babí léto. Zůstávejte s Českým Blaníkem, za chviličku zprávy a pak už další písničky.
5: Tak já jdu, miláčku.
6: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
5: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
6: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
5: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
6: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
5: Barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
6: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz
7: Sportfilm Festival.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Na platy v regionálním školství půjde příští rok o téměř 12 miliard korun víc než letos, řekl to předseda školských odborů Dobšík. Platy učitelů a pedagogických pracovníků by se měly zvýšit o 6%. Nárůst reálných platů pedagogů bude podle Dobšíka vzhledem k inflaci asi o 3,5%. O přímé vlaky Českých drah mezi Prahou a Opavou je zájem. Dopravce tak zachová rozšířenou nabídku spojů SC Opavan až do prosince, jak potvrzuje mluvčí drah Vanda Rajnochová.
1: Dodatečně zavedené spoje SC Opavan budou v provozu až do konce platnosti současného jízdního řádu, tedy do 12. prosince 2026. Cestující tak budou mít mezi Prahou a Opavou i nadále k dispozici celkem 4 přímé spoje týdně.
0: O tom, kolik spojů budou České dráhy na trase provozovat od nového jízdního řádu, se teprve rozhodne. Přímé vlaky mezi Prahou a Opavou nabízí také RegioJet. Sněmovna asi schválí novelu, která má omezit použití některých látek v klimatizacích, tepelných čerpadlech, elektrických spínacích zařízeních, izolačních pěnách nebo aerosolech. Změny přinese novela o látkách poškozujících ozónovou vrstvu, kterou poslanci poslali do třetího čtení. No a česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po vítězství 3-2 nad Polkou Emilií Kosterskou postoupila reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kg. A má jistý minimálně bronz. O finále se v Sofii utká dnes s ruskou Anastázií Demurčianovou. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Už za chvíli písnička na přání, o kterou si píšete na 728 363 07. Do té doby od nás Olympik, Jitka Válková a Pepa Wagner a nebo Michal David. Co mi scházelo, si byla ty.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Je to tak, každý den a to hned několikrát denně vám přinášíme tu možnost, abyste si vybrali svou oblíbenou písničku, a to na čísle 720-836-3007. A já tu mám jedno takové krásné přání. Milé rádio, rádi bychom dali zahrát jednomu z nejlepších cimrmanovských herců, zábavnému společníkovi a hlavně skvělému člověku, panu Miloni Čepelkovi, k jeho dnešním narozeninám. Prosíme o zahrání písničky Dobrodružství s Bohem Pánem. Všechno nejlepší do dalších let přeje spolek přátel dvou velikánů z Dolního Němčí. Tak my gratulujeme taky. Milon Čepelka dnes slaví neuvěřitelné 90. Takže všechno nejlepší i za nás, hlavně dobré zdravíčko a taky dobrou náladu. A to vám můžeme přinášet i my. To můžu zaručit.
1: Písnička na přání.
0: Na Českém Blaníku.

0: Tak to je neuvěřitelná náhoda. Tak si představte, že tuhle písničku v původním originále To Old Girls I've Loved Before naspíval Julio Iglesias starší. No a právě ten dnes slaví 83. narozeniny. Tak se dá říct, že jsme si to vlastně tak trošičku připomněli touhle svou písničkou od Pavla Bobka a Karla Gotta. No a my jedeme dál za chviličku Eláně, anebo taky Lucka Bílá a její Dobrý kafe na Českém Vlaníku.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
1: Půjdeme na Sněžku?
4: Já chci hlavně na kolo.
5: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
4: Babavku.
5: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Radio Český Blaník.

0: jsi volná, tak to je Petr Kolář. Já bych zase řekla, že Petr Kolář má možná ještě volnou kapacitu na to, abyste se stali jeho hosty. Hosty na jeho koncertě a můžete si vybrat z mnoha různých termínů. Tak ten nejbližší 25. září, tak to bude další letní koncert Rádia Blaník. Nicméně pozor, pozor. Pojďme si také říct, že Petr Kolář bude mít velký, opravdu velký výroční koncert ke svým 60. narozeninám, který se odehraje v příštím roce. Ano, je to teď, řekla bych, takový trend, že interpreti a interpretky ohlašují svůj koncert s dostatečným předstihem. To proto, aby všichni fanoušci měli šanci se tam dostat. Takže pokud patříte mezi příznivce Petra Koláře, nejenom, že byste neměli chybět teď v pátek v Prachaticích, kde Petr Kolář v rámci blanického koncertu zaspívá, ale taky byste si měli udělat čas 15. prosince, pozor, příštího roku. Jo. Takže v příštím roce 15. prosince můžete oslavit 60. Petra Koláře velkolepým způsobem, protože koncert se bude konat v O2 Univerzu a bude tam i spousta hostů. Takže ještě jednou zapište si už teď termín 15.12.2027. No a pokud budete mít čas a vyrazíte tam, myslím si, že budete nadšení. Stejně tak už tento pátek v Prachaticích. Nakonec tomu se budeme věnovat za pár okamžiků. Do té doby si dáme další české písničky. Třeba jednu od Jirky Schellingera nebo od Michala Tučného.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
10: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
11: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
12: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
13: Yeso!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Zaostřeno na region.
3: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
15: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači
16: a také v digitální síti DAB.
15: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
16: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
15: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
16: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
15: Český

0: Oblíbená pohádková, tedy šíleně smutná princezna Václav Neckář a písnička Miluju a maluju na Českém Blaníku v pravé poledne. No a my si budeme malovat tu další hodinu taky v krásných, hlavně českých barvách. Dáme si Honzu Kalouska.
1: Jako řeka a oheň.
0: Taky nádhernou lásku od Pavla Nováka.
1: Nádherná, nádherná, nádherná.
0: A bude tu i Karel Gott. To musím zvládnout sám.
1: To musím zvládnout sám.
0: Už za chvíli u nás zprávy a taky počasí a pak už další české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes naměříme až 20 stupňů Celsia, takže nás čeká krásný den většinou s jasnou nebo polojasnou oblohou. Během noci se nám pak ochladí na 9 až 4. Zítra maximální teploty 17, bude oblačno až zataženo tu a tam déšť nebo přehánky. A to především na Moravě a ve Slezsku. Odpoledne se nám ale zase vyčasí. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, tak zůstávejte s Českým Blaníkem.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.

0: Od příštího roku bude autobus nově zajíždět až na Švábův Hrádek. Více říká primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
1: Ta obslužnost nově vzniklého sídliště je velmi podstatná a teď my doplňujeme právě to propojení centra a Švábova Hrádku, tak aby patřičně občané z této lokality byli obsluhováni.
0: Podle Parmové bude linka číslo 12 do Švábova Hrádku jezdit denně. Projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na valném shromáždění OSN byl podle české hlavy státu Petra Pavla zaměřený více na americké publikum před listopadovými volbami než na publikum globální. Mnohá z témat Trumpova projevu se dala očekávat, stejně jako jeho tón. No a hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v dohrávce třetího kola extraligy na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na šesté místo před včerejšího soupeře. Bruslaři zvítězili v O2 aréně poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek. V dalším včerejším zápase podlehli Pardubice Liberci 4-5. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Pravé poledne nám odbylo, takže dobré odpoledne přejeme z Českého Blaníku. Krásný den vám přeje Veronika Rážová, za chviličku Michaela Linková, Valdemar Matuška a nebo trio Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Můj čas.

0: Původně Moonlight Shadow, tohle je už jen Bílý měsíc Michaely Linkové.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: A tohle už je pozvánka na páteční akci, která se bude konat v Prachaticích. Pokud máte čas a pokud máte chuť, měli byste si ten čas tedy udělat, tak ve 4 odpoledne na Velkém náměstí to odstartuje. Je to poslední letní koncert Rádia Blaník, takže chybět byste určitě neměli, protože tam budou zpívat Petr Kolář, Olga Lounová, Čekomoři a taky naše blanická kapela. Stejně tak i tentokrát, jako v předchozích případech, se vstupné neplatí a stejně tak i tentokrát si můžete odnést sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ta už teď některým vydělala slušné peníze a třeba to budete zrovna vy, komu přinese 100 000 na ruku. Takže stavte se pro samolepku i pro krásný hudební zážitek v Prachaticích na Velkém náměstí. Začátek je ve 4 odpoledne, ale doporučuju, buďte tam radši s předstihem, protože kdo přijde, ten lépe uvidí.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Teď už další české písničky, které máte rádi, dáme si Ivetu Bartošovou. Taky tu bude Banket, tedy trocha slovenštiny s Richardem Millerem, písnička Po schodoch. Ještě předtím ale Řeka v plamenech. Honza Kalousek na Českém Blaníku. Tak pěkné odpoledne.

0: Víš, lásko, tak to byla Iveta Bartošová na Českém Blaníku. Tak pokud byste také chtěli vědět, tak já vám prozradím, co nás tu čeká. Za chviličku už můj kolega Michal Krusberský, ale do té doby stihneme třeba Pavla Nováka, taky Jakuba Smolíka a nebo Činasky. Doporučuji, zůstávejte s Českým Blaníkem, protože už za chvilku pokračujeme.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla do.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
11: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
12: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
14: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
15: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
16: Rádio Český Blaník.

0: Tak Zuzana Michnová a Marcias jsou tu s Luisem. Já, když skončím vysílání, tak půjdu ven venčit s Luisou.
1: No vidíš. No,
0: a předám vysílání mému milému kolegovi Michalovi, který už je tady, těší se na vás, no je to tak?
1: Je to tak, dobré odpoledne.
0: Krásné odpoledne i tobě. Tak Michale, já celý den to tady na mě vyskakuje, že babí léto už vlastně začalo. No. A že tady bude až do října.
1: A to je zase dobře.
0: To je dobrá zpráva. Já si říkám, že ty máš rád to pěkné počasí.
1: Přesně
0: že
1: tak.
0: Určitě to uvítáš. Takže hnedka na začátek tvého vysílání taková dobrá zpráva, která zvedne náladu určitě nejenom tobě, i našim posluchačům. No a já doufám, že naše posluchače potěší i ten fakt, že tady s nimi budeš do 18. hodiny. Co máš přichystáno?
1: No, spoustu českých písniček, už za chvíli Karel Gott anebo Slza a taky samozřejmě další rekordy a pozvánky a spoustu zajímavostí.
0: Tak si to nenech ujít. Krásné odpoledne a tobě hezké vysílání. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s ptákem.
6: Najdete na levnekřížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Mua.
8: Už víš, co máš s tím ramenem?
9: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
8: Takže musíš zase někam jinam.
9: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
8: To bych taky potřeboval.
9: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
10: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
11: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
19: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Akční týdny plné elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
7: Rádio Český Blaník.

0: Taky už vám chybí slunečné pobřeží, no mě rozhodně, já totiž za žádnou dovolenou letos ještě neměl, a takže doufám, že ještě něco přijde. Každopádně dneska se vrátila do práce kolegyně, která z takového slunečného pobřeží dorazila ze Španělska, je celá opálená, vysmátá, taky tady těžce závidíme. No ale vám budeme pouštět další české písničky, doufám, že i vám přinesou dobrou náladu. Už za chvíli Michal David, to zas byl den. Taky si dáme Hanku Zagorovou a Petra Reska, asi. A ještě třeba Dalibor Janda, Kde jsi? A budou i další české písničky, které máte rádi. Počkejte si na ně, za chvíli pokračujeme.
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
4: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší čtvrtek už bude vesměs oblačný až zatažený. V Čechách postupně i na Moravě čekáme pomalečku přehánky a bouřky. Během odpoledne a večera budou ustávat srážky a bude se to protrhávat i na polojasno. Teploty zítra 13 až 17, na horách pak kolem osmičky. A teď další aktuální zprávy. Až 17, na horách pak kolem osmičky. A teď další aktuální zprávy.

0: Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
1: Při aktuálním poklesu Slapské přehrady je potřeba každou oblast projít a škeble vrátit do vody ideálně jednou za dva dny. Proto prosíme všechny, zejména místní obyvatele nebo spolky, aby pokud mohou i v týdnu zajít na obnažené břehy Slapské přehrady, tak učinili a škeblím pomohli.
0: Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webové stránce csop.cz Zachraň škeble. Evropská komise navrhla uvolnit Maďarsku 4,2 miliardy eur z kohezních fondů. Obnoví zemi i plný přístup k programu Erasmus+ a financování výzkumu. Unijní exekutiva ocenila, že Maďarsko podniklo důležité kroky k posílení právního státu a ochraně finančních zájmů Evropské unie. No a tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad nenastoupila v Singapuru k dnešnímu utkání druhého kola s obhájkyní titulu Elis Mertensovou z Belgie. Krejčíkovou trápí zdravotní potíže často. Loni měla opakovaně problémy s kolenem, letos nehrála 3 měsíce kvůli zranění stehna. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Ano, je tady středa, českých písniček je třeba a těch vám nabízíme spousty, že jo? Od rána do večera 24 hodin denně. Už za chvíli nabídneme taky informace, třeba vám prozradím, kde vznikne nové parkoviště v Praze, ale hrát si budeme třeba Tomáše Kluse, jak jsem slíbil, Hanka Zagorová a Petr Zek také budou a Maruška Rotrová už za chvíli. Teď je tady Michal David a Michal Krusberský je až do 18. s vámi. Tak přeju pohodu a dobrou náladu.

0: Hanka Zagorová, Petr Rezek a písnička Asi, asi. A ne asi, ale určitě je tady Radek Barkman, který prozradí, kde vznikne v Praze taky nové parkoviště. Radku, dobré odpoledne.
1: Pěkný den. Doposud nevyužívaný pozemek mezi vlakovou zastávkou Modřany a přilehlými tramvajovými stanicemi najde nové uplatnění. Nabídne totiž v rámci parkoviště P plus R až 52 míst pro lidi dojíždějící za prací anebo za volným časem. Mělo by to ulehčit dopravě v širším centru Prahy a usnadnit přestup na městskou hromadnou dopravu lidem z přilehlých částí nebo obcí. O realizaci projektu se primárně zasloužila radnice městské části Praha 12 v úzké koordinaci s odborem dopravy magistrátu hlavního města Prahy. Plocha prošla revitalizací a byla z ní odstraněna náletová vegetace. Výhodou je lokalizace hned vedle vlakové zastávky i vedle velmi oblíbené cyklostezky podél řeky Vltavy. Bezplatná doba stání tu bude ve výši 12 hodin. Podle vedení městské části to ale není v Modřanech všechno. 12 by ráda na podobně nevyužívaných plochách vystavila takových parkovišť alespoň 10. Momentálně už jsou rozpracovány plány parkovacího domu v Rytířově ulici. Pro Český Blaník, Radek Barkman.
0: Na co si budeme povídat, parkování v Praze, to je na samostatnou kapitolu, vidíte. Takže jsme rádi za každé místečko navíc. Každopádně teď od nás nejdřív písničky, Petr Habka za chvíli a teď Tomáš Klus, Pánu Bohu do oken.

0: Český blaník.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Spiritual Quintet za svou pravdou stát a za svým si stál i Adam Kubín, člověk, který po maturitě sedl na koro a během 53 dnů ujel po Evropě 4400 kilometrů. Ten by možná taky si zasloužil zapsat do naší knihy rekordů. Každopádně plňte si své sny, dokud to jde, a my vám rozhodně hrajeme Xindla X anebo Dalibora Jandu už za malý okamžik.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Prach, rychlost a pořádná dávka adrenalinu. Kotlina Sedlčany bude 26. a 27. září patřit mistrovství České republiky v autokrosu. Přijďte fandit české autokrosové špičce a zažijte napínavé závody, burácející motory a atmosféru.

0: a zemní práce, demolice.
1: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
0: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené. Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně ji ojete. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
4: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
5: Rádio Český Blaník.

0: Tak tohle byl pískovec Lucky Bílé a když už jsme u ní, tak před pár dny 17. září měl premiéru právě nový muzikál Lucky Bílé s názvem Obyčejná holka, ve kterém uslyšíme až 26 původních písniček, některé i převzaté právě z repertoáru Lucky Bílé. No a Obyčejná holka tam taky zazní samozřejmě. Mimochodem právě pojede Lucka Bílá v říjnu na turné, kde bude představovat novou desku Obyčejná holka. No ale jak se sama přiznala, pro ten muzikál ty staré písničky některé dostaly nový text a ona je teď tak trošku zmatená, protože ve chvíli, kdy není v muzikálu, ale je na koncertě a zpívá tu stejnou písničku, tak zapomene vlastně, který text má použít a už je tady problém. Lucko, nic si z toho nedělejte, my to moc dobře známe, stačí přehodit jedno písmenko, jedno slůvko ve větě a už zapomeneme, co jsme to chtěli vlastně říct. Každopádně já vám chci říct, že dál budou české písničky, které máte rádi, Extra Band anebo Helena Vondráčková za malý okamžik.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na Bůček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový Bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový Bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
5: Zeman maso uzeniny.
4: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
9: Vy, vykat, Avidon, vidra.
8: Avidon?
9: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
10: Ty má maminka.
9: No prostě všechno na jednom místě.
11: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
12: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
13: Ty v Bauhausu nevedeme.
12: A Auschus našel byste?
13: To vás zklamu, bohužel.
12: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
13: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
14: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
15: Bauhaus, když se to má podařit.
16: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
17: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
16: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
17: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
16: Přece Hermann.
17: Hermann. Jistota na celý život.
18: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
19: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
20: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
21: Radio Český Blaník.

0: Karel Zich na závěr hodiny měla na očích brýle. Tak já už jsem taky nasadil brýle a koukám, že v příští hodince bude Lenka Filipová. Za všechno může čas.
1: Za všechno může čas.
0: Taky si dáme kapelu Opět a Radeček a s nimi zpěvačka Eli. No a tu pravou nabídne taky Karel Gott.
2: Ty jsi pro mě ta pravá.
0: Na českém blaníku dál české písničky, které máte rádi.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Akční týdny plné elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
7: Počasí na českém blaníku.
0: Dnes si na mnoha místech užíváme sluníčka, ale zítra má být víceméně oblačno až zataženo. V Čechách a taky postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytnou dešťové přehánky a během odpoledne a večera bude srážek ubývat a místy může být zase polojasno. Teploty zítra 13 až 17 na horách kolem osmičky. A teď už David Račák a další odpolední zprávy.
8: Zprávy na českém blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Úřad vlády potvrdil úterní návštěvu italské premiérky v Praze. Tématy schůzky předsedy vlády Andreje Babiše s Giorgou Meloniovou budou spolupráce mezi zeměmi, konkurenceschopnost a víceletý rozpočet Evropské unie a také bezpečnost. Návštěva se odehraje v podvečer. O kontroly komínů je na začátku topné sezóny velký zájem, s rostoucí poptávkou ale přibývá i podvodníků. Jde většinou o organizovanou skupinu lidí, kteří v obci rozdají letáčky do schránek a nabízí výhodnou cenu. Pokračuje mluvčí společenstva komíníků Martin Zeman.
10: Lidé se jim ozvou a oni přijdou třeba za týden a ty kontroly provádějí nekvalitně. Doklad, který vystaví, nesplňuje náležitosti zákona, ale hlavní důvod toho je nafingovat vlastně závady a nabízet vložkování komínů.
9: A právě na vložkování komínů podvodníci vydělávají. Slovensko v reakci na rostoucí ceny pohonných hmot od října omezí maloobchodní marži při prodeji paliv na 10 eurocentů a o polovinu zlevní jízdné na železnici. Dnes to řekl premiér Fico. Z jeho slov vyplynulo, že kabinet nepočítá se snížením daní na benzín nebo naftu. No a čeští vodní slalomáři, včetně letošních mistrů světa Terezy Kneblové a Jakuba Krejčího, uzavřou sezónu evropským šampionátem, který se uskuteční od čtvrtka do soboty v Itálii. V týmu je i obhájce evropského titulu mezi kajakáři Jiří Prskavec, jemuž se ale v této sezóně příliš nedaří. Tolmu je i obhájce evropského titulu mezi kajakáři Jiří Prskavec, jemuž se ale v této sezóně příliš nedaří. Tolik další zprávy, přeju všem hezké.

0: šumperská kapela opět Radeček a s nimi zpěvačka Eli. I tak to za to stojí. A my na Moravě zůstáváme, protože se podíváme přímo do Ostravy. V tamním planetáriu se pořád něco děje, že jo? A vzhledem k tomu, že už zanedlouho začíná taky říjen, tak si je pomalu čas představit program na ten další měsíc. A nejlépe ho zná sám pan ředitel ostravského planetária, čili pan Martin Vilášek.
1: Pro děti a jejich rodiče připravujeme na 1. října premiéru krásného pohádkového vyprávění o vodě na Zemi i ve sluneční soustavě. Ve středu 7. října pak proběhne přednáška doktora Pavlíka o černých děrách a v sobotu 10. října se bude konat 33. ročník ostravského astronomického víkendu, což je seminář pro všechny zájemce o astronomii. Více informací na planetko.cz.
0: No tak mrkněte, jestli by se vám tam třeba taky něco nelíbilo a můžete se klidně o víkendu zastavit. My vám ale teď budeme hrát Mekyho Žbírku, ale ze všeho nejdřív Hrobař a premiér.
2: Rádio Český Blaník.

Lásko prokletá. Za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta, počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když napadá,

Lásko prokletá, jenom klidně lež. Ptej se, na co chceš. Je to odva za minulý čas. Jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhasí. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

0: lásko prokletá. Beru kletbu zpět, roztál celý svět. Jíva rozkvétá, všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš. Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.
1: Láska prokletá, Hanka Hegerová, ve 14 hodin a 25 minut tady u nás na Českém Blaníku. Zdravíme dnešního slavence, Bertičkám, za chvíli pošleme tu pravou od Karla Gotta, ale bude také jedna rozverná Františku Ringo Čechám, perníková chalupka za malý okamžik.
2: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv, od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
3: Já si dám steak.
2: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
4: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
5: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
6: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9. Pro doma.
8: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Gluten Braven za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
9: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
10: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
12: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
13: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
14: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
13: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
14: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
13: 18. září až 4. října. Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
14: www.cirkushumberto.com.
15: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
16: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
17: Český Blaník.

0: Vůbec bych se nedivil, kdybyste po obědě dostali chuť taky na nějakou tu lahůdku. Divoký byl za námi, před námi další rekord.
1: Co Čech? To rekord.
0: Ano, Pepino Vaněk na svých místech nebo na svém místě a před námi rekord, tentokrát sběratelský.
2: Muzeum rekordu gratuluje panu Miloši Brunajovi. On je totiž majitelem sbírky modelů aut v měřítku 1:8 a 1:43 a ta sbírka už má 2000 modelů. Jsou tam i kousky, které během 25 let nazbíral a jsou velmi cenné, například model Tatra Prezident anebo model monopostu Ferrari F312T a to jsou už pěkný kousky. Gratulujeme ke krásné sbírce.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
3: Slyšte, slyšte poddaní, tady je váš král Karel IV. Přijměte pozvání na karlštejnské vinobraní. Na hradě Karlštejně i v Podhradí vás čeká historický královský průvod, kejklíři, hudebníci, ohnivá show, i skvělý burčák a dobré víno. Karlštejnské vinobraní už tuto sobotu a neděli na Karlštejně. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.
11: Starnet internet.
12: Nemůžete přece zastavit dopravu.
13: Že nemůžu? Tak se dívejte.
12: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
14: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
17: Křížovky si koupíme.
18: A jaké?
17: Alfa křížovky, ty s duhou.
18: A s ptákem.
17: Najdete na levnekřížovky.cz.
18: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
17: Mua.
19: Český blaník.

0: Písnička, která voní devadesátkami, aspoň pro mě stoprocentně. Ilona Čáková, rok 1995 a její Amsterdam. Za chvíli se ale vydáme spíš za kapelou Katapult a bude písnička někdy příště. K vám do uší zamíří i Helena Vondráčková. A určitě vás nenechá v klidu. No ale těšit se můžete i na Petru Janu, říkej mi. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: Užijte si pestrý říjen v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Přijďte se pobavit na kultovní komedii Lordi, Hrabalovy postřižiny nebo koncert legendárního Dalibora Jandy. Pro nejmenší máme připravené veselé představení Lucka ze školky. Zajistěte si své vstupenky včas na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
0: Dneska si na mnoha místech užíváme sluníčka, zítra bude spíše oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě se vyskytnou občasné dešťové přehánky. Během odpoledne a večera už bude srážek ubývat a občas se to vyjasní. Teploty 13 až 17 maximálně, na horách tam se rtuť teploměru dostane maximálně k 8 stupňům. Tolik počasí na zítřek, ale teď Eliška Votrubová a další odpolední zprávy.
3: Právě na Českém dlaní.
4: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Trestní odpovědnost dětí by se mohla snížit, a to z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Uvažuje o tom ministr spravedlnosti Tejc. Snížení by se podle něj mohlo týkat třeba trestných činů, za které je v Česku možné uložit výjimečný trest. Návrh plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku. Řidiči jsou často za volantem suverénní a nevědomky způsobují dopravní nehody, včetně těch tragických. Za více než 80% bouraček přitom stojí chování, které se šoférům zdá na první pohled normální. Pokračuje reportér Radek Barkman.
5: Pěkný den. Spuštěna byla dopravní kampaň s názvem Normální řízení zabíjí. V zásadě upozorňuje na to, že nejnebezpečnější chování je právě takové, které mnozí považují za normální. Cílem kampaně je především uvědomit si, že rizikem za volantem nejsou ti druzí, ale většinou právě my sami. Nejčastější příčinou stovek dopravních nehod je totiž v Česku nevěnování se řízení, sledování sociálních sítí za jízdy a nebo psaní zpráv na mobilu. Z Prahy Radek Barkman.
4: Za nejlepšího prezidenta po roce 1989 lidé stále považují Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM Mark. Druhý je Václav Klaus a třetí současná hlava státu Petr Pavel. Na čtvrtém místě pak skončil jeho předchůdce Miloš Zeman. Hokejová dvacítka vstoupí do světového šampionátu juniorů 26. prosince. V Edmontonu je čeká Norsko. Svěřenci kouče Tomajka, kteří budou obhajovat stříbro z Minneapolis a St. Paulu, se představí v základní skupině B. V té je kromě Severanů čeká ještě Lotyšsko, Švýcarsko a domácí Kanada. Tolik zprávy, pěkný den. Skupině B. V té je kromě Severanů čeká ještě Lotyšsko, Švýcarsko a domácí Kanada. Tolik zprávy, pěkný den.

0: která na příští rok 19. června chystá velký koncert v Edenu. Tak se klidně stavte.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Dnes nám odstartoval podzim a nebude to, přátelé, trvat tak dlouho a budeme plánovat vánoční večírky. No je to tak a my jsme se tím nechali právě inspirovat a dneska si dáme takové večírkové písničky. Za chvíli Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, bude i večírkový král Sagan Toffee a jeho večírek a dáme si i Aničku K. Večírek za koncem. To všechno v těch nadcházejících minutách.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Anička K. o večírcích ví své, takže tady rozhodně nemohla chybět.
1: I to je pohodový podzim s Českým Blaníkem.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
12: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
13: Rádio Český Blaník.

0: Porodce a muzikant Pavola a Palo Habera, Kým pri mě spíš? No ale my spát nebudeme, my vás jdeme zvát, jak jsem slíbil, blíží se víkend a my vás veme na dálnici. Ale tentokrát nepůjde o auta, v sobotu se totiž na D35 u Hradce Králové koná den otevřené dálnice. No a s pozvánkou je tady kdo jiný než náš dopravní expert Honza Riedl.
1: Všechny vás zvu, ale durch und durch, jo. Na den otevřené dálnice u Hradce Králové je to D35 Sadová Pletiště. To je ten úsek dálnice, který stavíme přímo od D11 směrem jako na Jičín. Tam budeme od 10 dopoledne zase otevřeme dálnici, tak jak to znáte, teď ježišmarja, už jsme se viděli mockrát, to znamená děti a cukrová vata a zmrzlina tam asi bude, jestli bude. Jo, bude hezký počasí, už jsem na to dneska koukal, a párky v rohlíku zadarmo a potkáme se tam hned u Hradce Králové, jak tam stavíme. Určitě tam od 10 dopoledne přijďte všichni.
0: Ano, povinně. Ne, ale pokud budete mít zájem, rozhodně se zastavte. Honzo, děkujeme za pozvánku. No a dál hrajeme české písničky, které máte rádi. I k vám do aut za chvíli zamíří kapela Krištof, Hollywood a také Olympika otázky.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babavku, babavku, babavku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Kráva, kráva, kapr, kapr.
14: Kapr, kapr, husa, husa.
15: Nedělej team building v zasedačce.
16: Vyražte na Šeberák.
15: Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
17: Kruta, kruta, tchos!
15: Nech toho a pojď.
17: Tchos.
18: Pila Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny, topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
19: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
20: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
1: Rádio Český Blaník.

0: Michal Růza, ještě s kapelou Reddy Kirken a zítra mám. My budeme mít zítra už čtvrtek, ale do té doby ještě spousta času a za chvíli takové hudební meteorologické okénko, protože nás čeká severní vítr Jaroslava Uhlíře.
1: Severní vítr je krutý.
0: Taky bude podzimní nejkrásnější déšť Petra Reska.
1: Prší krásně.
0: A ještě Dalibor Janda a 10 prstů pro život. To si budeme notovat určitě všichni, český Blaník a taky české písničky, které máte rádi.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Na českém Blaníku.
0: Dneska jsme se dočkali sluníčka, zítra má být vesměs oblačno až zataženo v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku se později vyskytnou přehánky. Až odpoledne máme čekat ubývání srážek a protrhávání na polojasno. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem osmičky. Co se dál děje doma i ve světě, to podrobně sleduje Eliška Votrubová a teď nám to prozradí ve zprávách.
8: Zprávy na českém Blaníku.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Za největším zdražením nafty v Česku je podle expertů více faktorů. Projevily se hlavně změny daňové politiky a konec regulace marží. Tuzemský trh je navíc na výkyvy u nafty citlivější než některé jiné evropské země a změny na burze se tak projevují rychleji. Pro další vývoj cen teď bude rozhodující další dění na Blízkém východě. Výraznější zlevnění ale analytici nečekají. Česko od dneška upravilo pravidla systému notifikací ruských diplomatů. S jednodenním předstihem musí hlásit plán překročit hranice, oznamovat budou muset taky účel cesty, její trasu a dobu, anebo místo pobytu. Úpravu režimu pro ČTK potvrdil rezort zahraničí. Děti se mohou stát strážci Krkonoš. Na stezce korunami stromů v Janských Lázních se totiž o víkendu koná speciální akce. Pokračuje mluvčí stezky Zdeněk Pop.
10: Víkend s Krkonošem. Děti projdou 5 stanovišť s Krkonošovými radami a mohou získat titul strážce Krkonoš. Velkým lákadlem letošního roku je i medvědí stezka s medvědy Alicou a Michalem a také interaktivní expozice Velké šelmy Evropy.
9: A já prozradím, že akce na stezce nekončí. Třeba říjen bude patřit seniorům. Už v pátek proběhne v Česku Noc vědy. Letošním tématem je komunikace lidí, rostlin i strojů. Třeba v Brně se do oblíbené akce zapojí desítky univerzitních a akademických pracovišť. Zdarma nabídnou prohlídky, přednášky. Třeba v Brně se do oblíbené akce zapojí desítky univerzitních a akademických pracovišť. Zdarma nabídnou prohlídky, přednášky nebo interaktivní pokusy.

0: No, velmi chytlavá záležitost. Herec a muzikant Jiří Šmicer a také herečka Zora Jandová. Dáme ti otázku. Možná si budete tuhle písničku zpívat ještě dneska večer u večeře. Každopádně teď písnička dne.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: A v rámci ní taky zazpomínáme na mistrovství světa v hokeji v roce 2015, protože právě ta písnička, která přijde, se k ní hodně váže. Budou kabáti a brousíme nože. A Pepa Vojtek řekne víc.
3: No tak brousíme nože, to byla taková nepsaná hymna. My jsme to věnovali hokejistům před mistrovstvím světa, tím jsme i otvírali jakoby nepsaně to mistrovství světa vlastně v Praze. Takže ta se taky chytla. No. A ona je taková úderná, svižná, takže není dlouhá, což je základ dobrýho hitu, aby si tam pět minut neřval to samý furt dokola. Takže to je docela povedená pecka.
0: Toho rozhodně a hokejistům se také líbila, hlavně to, jak se v ní zpívá trenér je náš tata a masér je naše máma. Tak my si ji teď dáme a můžeme zazpomínat na celou akci.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

brání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Uru. Nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýval.

Mohu ti být hrubý a pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Oru. Chtěj mi lásku brát.

0: chtějí mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek, O Ruby, nechtěj mi lásku brát. Tak my vám nebudeme brát ani české písničky, těch tady mám dost. Každopádně za chvíli Lucka Vondráčková a Hvězdy a sliboval jsem na začátku hodiny také Dalibora Jandu. 10 prstů pro život si dáme za malý okamžik. Tak ať už vyzvedáváte děti z kroužku anebo míříte někam na nákupy, dobře dojeďte a buďte s námi s Českým Blaníkem.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
9: Radio Český Blaník.

všechno život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát, tvoje tváře důležitá.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: žít tak, jak se má a Michal David na Českém Blaníku. A protože máme středu a jak se říká, středa, písničky na přání je třeba, tak se neostýchejte a pojďte si vybírat tu další, kterou vám dneska zahrajeme. Stačí nám napsat své požadavky, buď do SMSky, anebo přes hlasovku na WhatsAppu a obojí můžete posílat na 720 836 3307. Napište, jaká písnička by to měla být, pro koho samozřejmě, komu by udělala radost, jestli někomu z vašich blízkých, kdo dneska třeba něco slaví, nebo jenom tak pro lepší náladu, protože třeba už na vás přišel nějaký ten podzim a třeba to bude i jenom takhle jako k práci anebo za volant. No to necháme rozhodně na vás. Každopádně čekáme na vaše zprávy a za chvíli hrajeme Ivetu Bartošovou a bude taky Tomáš Klus s písničkou Dokola.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Knihovna Maitreya.
13: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
12: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
14: Nyní i jako audiokniha.
15: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
16: Zaostřeno na region.
17: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
18: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
19: Český Blaník.

0: jo, vzpomínka na léto, když máme dneska ten první podzimní den. Jirka Schillinger za námi a před námi Hop, Trop a Tři kříže. Jen tři kříže. A taky si dáme Marka Ztraceného, Moje milá. Časy se mění, jen my ta zůstáváme stejný. A ještě kapela Turbo. A taky další české písničky, které máte rádi za malý okamžik.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska to máme se sluníčkem, ale zítra bude obloha spíše zatažená. V Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytnou dešťové přehánky. Během odpoledne a večera máme čekat ubývání srážek a protrhávání na polojasno. Teploty zítra 13 až 17, na horách pak kolem osmičky. A teď zprávy a Eliška Votrubová.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letos se hasiči stále častěji potýkají s požáry lesů. Jen během prázdniny hasili více než 1800. To je zhruba o 500 víc než za stejné období loni. Na vině je nejčastěji nedbalost lidí a situaci nepomohlo ani letošní sucho. Lesníci proto začali klestit průseky, aby se hasiči k ohni dostali rychleji. V Česku od rána zemřelo na silnicích už 6 lidí. První podzimní den je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku. Lidé přišli o život při bouračkách na Pardubicku, Rychnovsku, Blanensku a v Kolíně. Vyplývá to ze statistik a informací policie. A u dopravního tématu zůstaneme. Mimo úrovňovou křižovatku Pražského okruhu a D5 čeká přestavba. Momentálně probíhají přípravné práce, které potrvají do 13. října. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
10: Naším cílem je nyní udělat nezbytné práce, abychom příštím roce mohli naplno spustit modernizaci, která výrazně zvýší plynulost dopravy, odstraní časté dopravní komplikace a zároveň vytvoří ideální podmínky pro budoucí rozšíření dálnic D0, tedy Pražského okruhu a D5, na 6 pruhů.
9: Křižovatka patří dlouhodobě k nejvytíženějším místům na Pražském okruhu. Členové Sokola v týdnu představí veřejnosti své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místních jednotách po celém Česku. Na zájemce zdarma čeká sportovní program pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Tradiční akce Sokol v pohybu končí 30. září a je součástí kampaně Aktivní září. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A rozhodně v téhle hodince taky jedna písnička na přání, tak si ji i teď můžete objednávat na čísle 720 836 307. Stačí poslat SMSku. Michal Krusberský je s vámi a teď už Hop, Trop a Tři kříže.

Vtek Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich cyklek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidský. Ale... Snad se chtěl modlit.

0: po uši.
1: Ano, my jsme v tom stále s vámi a tohle byl Marek Ztracený, 14 minut po 17.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: Další SMSka přispěchala. Dobré odpoledne, Michale, zdravíme vás z Brna. Prosíme, zahrajte písničku pro moji manželku. Jen tak, ať ji zlepším den, napsal Olda a my rozhodně pro lepší náladu posíláme Pepu Laufra a nejhezčí dívku.
3: Písnička na přání.
2: Na Českém Blaníku.

řekla už dost, všechno, že ví, prý mi má zlost, jen mě opustí. Tak

0: že mi chybí. Že mi chybí.
1: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník. Český.

0: Verona, ztracená bloudím a já doufám, že jsme vám zkrátili třeba čekání někde v kolonách, ve frontách, na semaforech a podobně. Do aut taky za chvíli pošleme Vanastovky i kapelu Opět a Radeček a pokud nás třeba ladíte v práci, tak ať vám to tam rychle utíká.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprák. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
4: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
5: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
6: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
8: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Unize na Fiat.cz.
9: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
13: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
14: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
15: Český blaník.
16: To je Blaníček.

0: Zase jedna ze vzpomínek na Mekyho Žbirku a Můr našich lások na Českém Blaníku 20 minut před 18. hodinou.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A my jdeme do finále, přátelé, poslední letní koncert před námi. V pátek dnes se na vás těšíme v Prachaticích, kde ve 4 odpoledne začne velký koncert na Velkém náměstí a těšit se můžete na Petra Koláře. Taky vám tam přivezeme Olgu Lounovou. Samozřejmě bude i naše blanická kapela, ale kromě ní i kapela Čechomor. Ano, a bude toho rozhodně víc, protože se nudit nebudete, budou soutěže a také dobré jídlo a pití a získat tam můžete i tu naši kouzelnou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, díky které můžete vyhrávat peníze, někdo z vás dokonce i 100 tisíc. Tak nezapomeňte, v pátek v Prachaticích.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
5: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
6: A já si dám steak.
5: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard, odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi-terasy.cz.
7: Tak já jdu, miláčku.
8: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
7: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
8: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
7: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
8: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Chtěli jste si někdy zkusit Nordic Walking, břešní tance, step, veslování nebo toužíte vylézt na lezeckou stěnu? Přijďte 23. září do Parku Přátelství v Praze na Proseku a otestujte, co vám půjde nejlépe. Akci pořádá Liga proti rakovině Praha, která chce motivovat Čechy, aby žili zdravěji. Více na www.lpr.cz.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
13: Pozor, pozor. AA auto s nejvýhodnějším financováním už 5x v Praze.
14: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
13: AA auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
14: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
16: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
17: Když jde o zdraví.
15: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
18: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v Zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: Radio Český Blaník.

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy.

0: Ano, taková je láska má. Standa Hlošek uzavírá dnešní středeční odpolední vysílání na Českém Blaníku a nebojte se, jedeme dál s českými písničkami, které máte rádi. Vašek Neckář bude už za chvíli. A taky Maruška Rotrová z Kuřápky ořechů. A ještě kapela Jelen, ještě jednu noc. A rozhodně jich bude víc. Za chvíli, hned po zprávách, budeme pokračovat.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska jsme si užívali sluníčka, zítra už bude spíše oblačno až zataženo. V Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku se dočkáme dešťových přeháněk a během odpoledne a k večeru další ubývání srážek a projasňování až na polojasno. Teploty v průměru 13 až 17 stupňů, na horách jen kolem osmičky. A teď už je se mnou Eliška Votrubová a to znamená, že nás čekají zprávy.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. O kontroly komínů je na začátku topné sezóny velký zájem. S rostoucí poptávkou ale přibývá i podvodníků. Většinou jde o organizovanou skupinu lidí, která v obci rozdá letáčky do schránek a nabízí výhodnou cenu. Pokračuje mluvčí společenstva komínníků Martin Zeman.
7: Lidé se jim ozvou a oni přijdou třeba za týden a ty kontroly provádějí nekvalitně. Doklad, který vystaví, nesplňuje náležitosti zákona, ale hlavní důvod toho je nafingovat vlastně závady a nabízet vložkování komínů.
6: A právě na vložkování komínů podvodníci vydělávají. Od příštího roku zřejmě nebudou dálniční známky pravidelně zdražovat. Sněmovnou prošla vládní novela se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Poslanci zároveň upravili platnost jednodenní známky. Ta by měla platit 24 hodin od jejího zakoupení, ne do půlnoci daného dne. S příchodem podzimu pomalu končí chatařská sezóna. Majitelé chat a chalup by měli začít myslet na zabezpečování svých víkendových obydlí. Ta se totiž opět stávají častým cílem zlodějů. V pozoru je i policie, která v chatových oblastech a zahrádkářských koloniích chystá kontrolní akce. Města by mohla požadovat po řidičích taxi, zkoušku z češtiny nebo z místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců ANO Nachera a Králíčka. Návrh navíc podpořil také ministr dopravy Bednárek. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 18. hodině přeju krásný večer, dejte si dobrou večeři, zůstaňte dál s Českým Blaníkem a Michal Krosbrsky se na vás těší výjimečně zítra ráno od 6. Teď Vašek Neckář. Wow.

zderzavý, hned umírá a dobře ví, kam letí ten čas. Dá ti okovů pár zlatých,

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Proudy řeky táhnou k nám, tvou nedostatku.

0: spí?
1: Vstávat se má.
2: Jenže my máme postel z Rošty.cz a z té se fakt nevstává.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz drží vás, když spíte.
3: No to už jsme dělali legrace.
4: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
5: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
6: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Zaostřeno na region.
9: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 4 plus KK Praha Jinonice za 12 600 000. Byt 2 plus 1 v Gdyni na Domažlicku za 2 799 000. Výrobní objekt v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku za 1,5 milionu. Byt 2 plus 1 v Krnově za 2 550 000. A zahrada v Chrudimi za 1 290 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Užijte si pestrý říjen v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Přijďte se pobavit na kultovní komedii Lordi, Hrabalovy postřižiny nebo koncert legendárního Dalibora Jandy. Pro nejmenší máme připravené veselé představení Lucka ze školky. Zajistěte si své vstupenky včas na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně ho jete. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.
7: Rádio Český Blaník.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.

na schůzku, když já jsem šel. Jízdní řád jsem měnil, autobusy, kam jsem chtěl, prý už nejezdil.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
5: yeso!
4: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů, to je smůla, drahá, podívej.

0: jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet. Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
5: Karle! Řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
6: Jak bych mohl?
5: Tak jak se jmenuje?
6: Maminka?
5: Restaurace! Ty jsi zapomněl.
6: Prosím tě, no dovol.
5: Karle, já vztek ze Zelenám.
6: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na Kung Pao tam prechodí i ten Dejdar.
5: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
6: Neboj za to, maminka si klidně může dát humra z akvária.
7: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí, prorodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
8: Český blaník.
9: Český blaník.
10: Český blaník.

0: přeber si to sama.
1: Přeber si to sama.

si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Rádio Český Blaník.

0: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně ho jete. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Radio Český Blaník.

0: děkuju ti.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.
1: To je Blaníček.
3: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
4: Profi Voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
6: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
1: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

jezdce na koních, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

až ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou.

0: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
1: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
0: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
1: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
2: Maxi Dotace.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: nemám proč a nemám nač, tak to střídám. Žárlím a nemám proč.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Celý den jenom česky i slovensky.
0: Na Českém Blaníku. Na Českém Blaníku.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Písnička na přání.
1: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
0: Písnička na přání na Českém Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

Či déšť smáčí ulice, čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smáčnout.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly. Už tenkrát stál rohatej u školy,

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to...

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: písničky, které dobře znáte.
1: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
0: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
1: Český Blaník. V digitální síti DAB
0: i na webu radioblaník.cz.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
0: Český Blaník. Český.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladě.

povledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti to bojím rovnou říct.

Pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže